0: The main news stories brought to you from the Republic today are the following.
1: There was a royal wedding today between location and participation. Na oboru vodního hospodářství a energetiky byla zaznamenána rekordní produkce energie. Při ojedinělém kriminálním činu bylo ukousnuto sousto lepitných suspendů. První kraj republiky zahradní se konaly velmi významné narozeniny. Přelomovou zprávou je obrovský skandál v Národním divadle. Bylo zjištěno, že jeden z herců, který zůstává správný důvod v anonymitě, má poměr s příslušníkem baletního souboru mravenců, což je bezprecedentní akt mezidruhové populace. A na závěr vám přineseme mezinárodní zprávy přímo z pasové kontroly. Počasí, vzduch bude zářit na 45 decibelech a vítr bude foukat rychlostí plus minus 35 centů. Příjemný poslech. Snoubení místa s účastenstvím.

0: Distance.
1: Oh, hello, loyal listeners to Radio
2: Dobrý večer, vážení posluchači Rádia Zahradní
1: republika.
2: Nyní máte možnost přispět svým osobním originálním veršem do nekonečné básně
1: příčin. What do you hear?
2: Co právě teď slyšíte?
1: Right here, there, there, up there,
2: nebo tam, tady,
1: opposite you, there, wherever you are sitting.
2: To, tady, šíte,
1: what
2: tady,
1: do you feel about what you are hearing? What effect
2: tady,
1: is it having on you? Are you annoyed, hungry, horny, sleepy, or peaceful?
2: Whatever you feel or hear, all is welcome in the great poem! Jednoduše, napište váš vlastní verš do textové zprávy.
1: Or phone and dictate to plus 420-704-163-509 or email
2: firstdadler@gmail.com.
1: That is FIRSTDADLER @gmail.com. And then come to the conferenza and hear your line. Yes, your own line performed by First Dadler.
2: A nyní následuje reportáž ze zahrady citů.
3: Gardens, the gardens,
4: the garden of
3: All of them are working on the same thing. Some consciously, with understanding. Some without.

0: Dobrý den. Já jsem se nechtěl zeptat, protože nás to hrozně zajímá. Jestli měříte hluk, nebo co to jako měříte? Nebo co posloucháte?
1: A nyní reportáž z narozeninové oslavy.
0: Děkuju, všechno. A to máte zesílení hodně, že jo? Jo. Takže slyšíte, co se bavíme. Jo. To je dobrý. Dík. Ale tak pak už to je.
2: Ticho, teď to nerůz, paničko.
0: Pán poslouchá úplně všechno. Slyší nás, co si říká. Že máš narozeniny. Má narozeniny. Jo, ještě jak to mám obladí, jak to je.
3: Co posloucháte vy rád?
0: koncem, no. Tak obejme strom, že jo, znáte to, ne? Obejmu strom. To je síla, co? Ne, chyto, jenom se dotkne ty přírody, to je důležité. Všude máme beton a dlažbu a tohle.
3: Počkejte, dává do toho někdo ten zvuk nebo to?
0: To samo, to je síla, to je energie vesmíru, to se to pohlaď, prostě to nádech, to vytvořil pámu. Je to pravda, všechno, co tady je, tak všechno stvořil pámu a v každém z nás je pámu. Je, tak ale, tak se tady dohaduj si kyninu, jo, tak vypal, když seš nezna boh.
3: Já jsem jude, uznávám Krista.
0: Hele, tamhle je to, kde uklízí ten nepořádek, tamhle papírek uprostřed. Pro bomboru a tamhle ještě petflaška a Red Bull. Jo, je tam líst.
3: No, ale srdce chytně za nohy a já tam skočím.
0: Tak tam skoč, pojď.
3: Jsi, vole. Jeruste. Ale jo, já to udělám.
0: Ne,
3: to bych mohl zlomit.
0: Ale ty. Máš víc, ne? Takže to je úplně...
3: Ne.
0: Tam je to... Počkej, aby to vyšlo, víš? Počkej, teď to je jako dál. Už to je. To je nechci.
4: Tak já si myslím, že jsi zoptal.